0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5%. Za zdražování mohla hlavně paliva. Cenovky budou vyšší i u potravin. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. Fotbalisté Hradce Králové porazili doma Liberec 1-0. Votroci se v neúplné tabulce posunuli na čtvrtou příčku a skončí nejhůře pátí. Půjde o jejich nejlepší umístění v samostatné nejvyšší soutěži. A ještě krátce o počasí. Teploty dnes budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě bude o něco chladněji. Opět čekáme četné dešťové přehánky. Ve vyšších polohách můžou být nad 1000 metrů nad mořem také sněhové.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Česká policie začala vyšetřovat, jestli se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Napsali to Seznam zprávy. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Řekl to ministr pro sport Boris Šťastný. A elitní obránce Filip Hronek absolvoval bez potíží i další trénink hokejistů v dějišti mistrovství světa a natěšený vyhlíží úvodní zápas. V tom národní tým vstoupí v pátek do turnaje večerním soubojem s Dánskem. A teploty ve čtvrtek budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě to bude jen kolem 10 stupňů Celsia. Očekáváme, že bude opět oblačná obloha, místy může také zapršet, na horách můžou přehánky, být ve vyšších polohách opět také sněhové.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5%. Za zdražování mohla hlavně paliva. Cenovky budou vyšší i u potravin. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. Fotbalisté Hradce Králové porazili doma Liberec 1-0. Otroci se v neúplné tabulce posunuli na čtvrtou příčku a skončí nejhůře pátí. Půjde o jejich nejlepší umístění v samostatné nejvyšší soutěži. A ještě krátce o počasí. Teploty dnes budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě bude o něco chladněji. Opět čekáme četné dešťové přeháňky. Ve vyšších polohách můžou být nad 1000 metrů nad mořem také sněhové.

přečtu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, jak spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

Už proto bys měl věřit. Už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlídl.

das. Všechno si zase neseš pryč, prázdný bagáž. A že je toho tolik, to mě vlastně zaráží.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Česká policie začala vyšetřovat, jestli se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Napsali to Seznam zprávy. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Řekl to ministr pro sport Boris Šťastný. A elitní obránce Filip Hronek absolvoval bez potíží i další trénink hokejistů v dějišti mistrovství světa a natěšený vyhlíží úvodní zápas. V tom národní tým vstoupí v pátek do turnaje večerním soubojem s Dánskem. A teploty ve čtvrtek budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě to bude jen kolem 10 stupňů Celsia. Očekáváme, že bude opět oblačná obloha, místy může také zapršet, na horách můžou přehánky, být ve vyšších polohách opět také sněhové.

0: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5%. Za zdražování mohla hlavně paliva. Cenovky budou vyšší i u potravin. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. Fotbalisté Hradce Králové porazili doma Liberec 1-0. Votroci se v neúplné tabulce posunuli na čtvrtou příčku a skončí nejhůře pátí. Půjde o jejich nejlepší umístění v samostatné nejvyšší soutěži. A ještě krátce o počasí. Teploty dnes budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě bude o něco chladněji. Opět čekáme četné dešťové přehánky, ve vyšších polohách můžou být nad 1000 metrů nad mořem také sněhové.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: české kvality. XXX Lux Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
10: Rádio Bonton zprávy.
11: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5%. Za zdražování mohla hlavně paliva. Cenovky budou vyšší i u potravin. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. Fotbalisté Hradce Králové porazili doma Liberec 1-0. Votroci se v neúplné tabulce posunuli na čtvrtou příčku a skončí nejhůře pátí. Půjde o jejich nejlepší umístění v samostatné nejvyšší soutěži. A ještě krátce o počasí. Teploty dnes budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě bude o něco chladněji. Opět čekáme četné dešťové přehánky. Ve vyšších polohách můžou být nad 1000 metrů nad mořem také sněhové.
12: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Ti lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je...

0: ACEMA.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
0: Řešení je ACEMA.
1: A 30?
0: ACEMA.
1: A 40?
0: ACEMA.
1: A 50?
0: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

ráno vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych mohl.

0: do první hodinky ranního Vontonu. Uslyšíte taky Péťu Koláře. No, prostě někdy máme chuť si zabláznit. Pokud je toto zdravé bláznění, proč ne? Zaspívá taky Phil Collins. Dvě srdce. Občas je dobré mít alespoň jedno. A mozek v hlavě taky.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak, aktuálně si v Praze užíváme oblohu oblačnou, na teploměru máme 9 stupňů Celsia. Čtvrtek, což je vlastně dnešek, by měl být zatažený a oblačný a teploty vystoupí maximálně na 16 stupňů Celsia.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Ano, je to tady. Buongiorno, dámy a pánové. Díky za každé nové ráno ve vaší společnosti. Máme Světový den hypertenze, což nám jaksi asi naznačuje, že bychom občas měli zajít k doktorovi lékaři a nechat si proklepnout naši tělesnou schránku, protože při pohledu do občanky zjistíme, že už 20 nám bylo hodně dávno. No a vysoký krevní tlak neboli hypertenze, to prostě není legrace. Kolik má asi na svém kontě majitel Facebooku Mark Zuckerberg, se dozvíte už v první hodince ranního Bontonu. No a krom toho vám zahraju třeba Buckfist, Evu Farnou anebo Starship.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu.

0: Posloucháte Rádio Bonton, 8 hodin 11 minut, přátelé. Ten čas letí, zejména po ránu. No, teď už je to celkem v pohodě, ale jenom se tak pojďme podívat, když vstáváme, nemůžeme se probrat, koukneme na ty hodinky, to je fofr. No, každopádně, za chvíli Modern Talking anebo Verona. A všem teď se pojďme podívat na to, jak se to tenkrát přihodilo. Co, kdy, kde a kdo, o tom je návrat do minulosti. Tak v roce 1970 v Malostranské besedě proběhla premiéra hry Járy Cimrmana, tedy divadla Járy Cimrmana Vražde v saloním kupé. V roce 1990 Československá televize zahájila vysílání třetího programu OK3. V roce 2000 česká hokejová reprezentace zvítězila ve finále mistrovství světa v ledním hokeji v Petrohradě nad Slovenskem a obhájila tak zlaté medaile. 710 let uběhlo od narození, ano, jsme u narozenin, od narození Karla IV. Českého krále a římského císaře. Spisovatel Vilém Mrštík se narodil před 163 lety, jeho a bratrovu Marišu známe všichni minimálně ze školy. V těžkém duševním rozpoložení ve věku 48 let si ve sklípku u svého včelína, přátelé, prořízl hrdlo a probodl srdce. No jo, 42. narozeniny má jeden z nejbohatších lidí planety, tvůrce platformy Facebook Zuckerberg s majetkem 250 miliard dolarů je jedním z nejbohatších lidí světa, soupeřící o přední příčky s Elonem Muskem a Jeffem Bezosem. 101 let by se dnes dožil Vladimír Dvořák, dramaturg, scénárista, ale také moderátor televariete, kde exceloval samozřejmě společně s Jiřinou Bohdalovou. On psal ty veškeré scénáře, scénky a tak dál. Krom toho je třeba autorem písňového textu Rolničky, rolničky. No a my pojďme na Modern Talking.
1: Radio Bonton.

0: a je tu pro vás Radio Bontona, za chvíli Mekyš Birka a nebo kapela Soul Sister.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Unavené a těžké nohy. Znáte to? Já ne. Používám Vesvein, inovativní přírodní doplněk stravy. Vesvein, podpora žil, díky které zůstanou mé nohy zdravé a vitální. Přírodní výtažky z flavonoidů, ananasu a listnace pichlavého, který přispívá k normální činnosti cévní soustavy. Vesvein, zdravé nohy, aktivní život.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: 8 hodin 29 minut. To je čas, který říká, že už jsme s ranního bontonu ukrojili tu první půl hodinku. Takže je to tak. No, co nebo čeho si nejvíce ceníme jako muži na ženách? O tom se trošku porozhovoříme za dvě písničky a za zpravodajství. Konkrétně Petr Kolář, Kim Wilde a Lucka. Pojď na to, prosím.
1: Radio Bonton zprávy.
2: Hezké ráno, sněmovna se dnes odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu Sudeto německého krajanského sdružení, který proběhne příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Její předáci mluví o ostudě, která nepřispěje ke smíření. Opoziční poslanci na dnešní mimořádnou schůzi na protest nedorazí. Třetí největší tuzemské letiště, to v Mošnově na Novojičínsku, má od Moravskoslezského kraje převzít armáda. Po pondělním jednání vlády to řekl premiér Babiš. Ministerstvo obrany, kraj ani vedení letiště možný převod nechtějí komentovat. Všechny tři subjekty ale potvrdili, že se o změně vlastníka jedná. Plzeň skoncovala s hazardem. Ve městě zavřelo poslední kasíno, které tam ještě fungovalo. Zásadní regulaci hazardu schválili zastupitelé v prosinci roku 2023. Téměř 90 mrtvých si vyžádala prudká bouře s krupobytím, která zasáhla nejlidnatější indický stát Uttar Pradesh. Více než 50 lidí utrpělo zranění, poškozeny byly desítky domů a uhynulo přes 100 kusů dobytka, informuje o tom Reuters. Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili před prázdnou tribunou doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. I dneska bude oblačno i zataženo. V západní polovině Česka by mělo napršet maximálně 5 mm srážek, na horách ale až 10 a na Moravě a ve Slezsku i 15 mm. Vyloučena není ani bouřka. Teploty nejčastěji do 16 stupňů.

Vářa vyznání v 8 hodin 39 minut. Máte naladěno rádio Ponton. Milan Fiala vám přeje krásné dopoledne. V kalendáři 14. květen je čtvrtek, blíží se konec týdne. Tím je řečeno všechno, co si budeme říkat. No a věčné téma muži versus ženy. Tak jak je to u nás? Muži si na ženách nejvíce cení kombinace vnitřních vlastností a vnějšího projevu, které vytvářejí pocit pohody, důvěry a vzájemné přitažlivosti. Mezi nejčastěji zmiňované patří úsměv a pozitivní energie, sebevědomí a přirozenost a taky smysl pro humor samozřejmě a věrnost a ochota péčovat o nás. Takže pokud bychom to, přátelé, shrnuli, my muži milujeme vysmáté ženy se svůdným pohledem, určitě bez nějakých křivých zubů, s hustými vlasy, pěkným pozadím, které mají svůj styl, určité životní cíle a které nás budou rozmazlovat nejenom v kuchyni, ale také v loži. Tak to je.

0: Život je Jahuda, skupina Miraj. Po 9. hodině v ranním vysílání Pontonu. Dorazí i Single X z jeho písní Proměna, stejně tak jako George Harrison.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, počasí, stále i přesto, že už máme skoro konec května nebo přes půlku, tak to počasí je stále aprílové, zataženo. Během dne s přeháňkami a teplotami mezi 12 a 16 stupni, to je předpověď dnešní. Pátek bude podobný tomu dnešku, jen teploty o něco nižší. 11 až 15 bude zítra na teploměru.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Dámy a pánové, ještě jednou krásné, dobré jitro, krásné, dobré dopoledne. Máme těsně před 9. hodinou. Ranní svátek má Bonifác, je čtvrtek. V kalendáři 14. květen, takové malé shrnutí na úvod druhé hodinky ranního Bontonu, kde mám mimo jiné připravené i Ricky Epovery. S nimi se vydejme alespoň na chvíli do té sluné, teplé Itálie.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

0: Fit the Lion sleeps tonight, no, ještě, že ty lvy spí, alespoň v noci. 9:09, je tu druhá hodinka ranního bontonu, Milan Fiala s vámi, přeju vám krásný den, nejenom to krásné ráno. Za chvíli si dáme třeba George Harrisona, ale taky pojďme se trošku věnovat kapele Katapult, ta ohlásila koncertní pauzu, stalo se tak po vlastně turné k 50 letům, nebo k výročí 50 let téhleté kapely. S fanoušky se kaťáci rozloučí vystoupením s názvem V plné palbě, a to tuto sobotu 16. května v letním kině v Lysé nad Labem na Nymbursku. Co bude dál, tak to nám svěřila ikona českého big beatu, katapulťácký kapelník Olda Říha.
1: Jakmile nastane čas, že fanouškové nebo Katapult bude mít chuť se vrátit, no tak pokud se nestane něco fatálního, tak o tom budeme přemýšlet. A teď Katapult bude pracovat ve studiu, já budu skládat písničky, budu hledat novou inspiraci. A během té doby, která bude pauzou, se pokusím třeba natočit desku, pokusím se natočit single. A Katapult nikdy nezemře.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno. Také třetí z ledových mužů přinese do horských oblastí občasné sněžení nebo sněhové přehánky. A to zejména z počátku dnešního dne. Postupně ale očekáváme i vyratné srážky, a to zejména na Moravě a ve Slezsku a také ve východních Čechách. Jinými slovy, Bonifác bude na srážky nejbohatším z ledových mužů.

0: 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový syrup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen. Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Pienso con sueño para siempre.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Hezké dopoledne. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začíná první z pěti výluk, které budou do 27. května na tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy. Přestavba Hradeckého nádraží za 10 miliard korun by měla být hotová na konci roku 2031. Ukrajinský protikorupční soud dnes poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven, tedy 66 milionů korun. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny včera uvedl, že Zelenský není předmětem žádného vyšetřování. Hokejisté Colorado slaví postup do finále západní konference playoff NHL. Rozhodl o tom noční obrat z 0-3 na 4-3 po prodloužení proti Minnesotě, kterou vítěz letošní základní části přejel 4-1 na zápasy. Klíčovou roli u obratu skóre hrál český útočník Martin Nečas, který v 59. minutě asistoval u vyrovnávací a v 64. minutě i u vítězné trefy z prodloužení. Bude oblačno i zataženo, připravit se musíme také na přeháňky, ojediněle i na bouřky. Teploty dnes nepřekročí 16 stupňů.

Jeden z opravdových kumštířů, Bryan Adams, kanadský zpěvák ve vysílání Rádia Vonton. 9:44, přátelé, ještě čtvrt hoďky si dáme se mnou, pak už Milan Bílek a písničky na přání. Nicméně za chvíli ještě třeba Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra k Xanadu, budou tu opět a Radeček, i tak to za to stojí. No a přátelé, život je krátký, usmívejme se na něj a pojďme se podívat na pověstný digitální smajlík, tak jak ho známe v podobě sekvence znaků dvojtečka, pomlčka, závorka uzavřená. Ten vznikl 19. září 1982 a za jeho vynálezce je považován americký vysokoškolský profesor Scott Feldman. No a proč to vlastně vzniklo? Na univerzitních nástěnkách často docházelo k nedorozuměním, vtipy nebo sarkastické poznámky byly brány vážně, což vedlo ke zbytečným hádkám. A tak Feldman navrhl kolegům, aby používali tu sekvenci smějícího se smajlíka pro vtipy a toho mračícího se smajlíka pro vážná témata, aby se odlišily emoce. No, a ačkoliv existují starší grafické podoby toho smajlíka, ten žlutý odznak, ten už je někdy z 60. let, právě Scott Feldman je autorem tohoto prvního digitálního emotikonu použitého v počítačové komunikaci. A já si jenom tak vzpomínám, jak jsme to ťukali ještě na těch prvních mobilních telefonech. Pamatujete?

0: Olivia Newton-John na vlnách Rádia Vonton. Dámy a pánové, bylo mi ctí a státním svátkem téměř dneska být zase s vámi od těch 8 do 10 hodin. Milan Fiala se loučí a propo dneska k tomu dni hypertenze. Psala mi tady posluchačka Markéta, no ještě k tlaku přidejte cholesterol, obezitu, artrózu kolen, cukrovku typu 2 a potíže s bederní páteří a jsem to já, PS. Nebojte, mám kamaráda hrobníka, je jen trošku z ruky a rozhodně nemá zájem mě pohřbívat. Takže optimismus na vše.
1: Optimismus nakonec.
0: Ano, dobrý. Milan Bílek a písničky na přání už za chvíli. Čau, Milánku.
1: Ano, díky a samozřejmě zase zítra, no a my to roztočíme už za chvilku, tak máte-li chuť, pište, jsou tady songy na přání.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.

0: německé kvality. XXX Ludzomi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: ACEMA. Jde to i bez banky.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Radio Bonton a Milan Bílek.
7: Příjemné dopoledne vám přeji na Bonifáce. Máme 14. května, máme čtvrtek a namířeno, máme k víkendu, tak ještě dvakrát a máme to tady a ještě dvakrát písničky na přání. A jsem rád, že jste právě teď u nich. Píšete dobrý den, zahrajte nám prosím do práce nohavicu hlídačka, díky moc. A ještě jedna prosba, ahoj, zahrajte prosím něco od Karla Zicha. A bude to pro všechny, kteří poslouchají tohle skvělé rádio. Tak já bych tomu Karlovi Zichovi přidal ještě Linku Filipovou a budou z toho ty ikonické mosty, tak už za malou chvíli. My startujeme.

hromady knih. Co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech.

hosty, a to byl Karel Zich a taky Lenka Filipová na Bontonu, tak opět si tady dneska kolegové stěžovali, že je venku zima, čemuž já jsem se pousmál, protože já jezdím každý den na skutru, na moto do práce, no a ani jsem si nenandal rukavice, protože já říkám, že zima je taková, že se to ještě dá a teprve až já si nandám rukavice, tak bude zima, takže venku je docela, musím říct, jako příjemně. No, tak méně než jsme čekali, ale máme bonifáce, takže to samozřejmě dáme a navíc po víkendu už poměrně razantní oteplení, jak jsem se díval. Vy píšete, dobře děláte, dobrý den, zahrajte prosím písničku na přání, toho jsme si nepřáli, tak teď bychom rádi pro kolegyni k narozeninám vůbec pro nás všechny tady, Šenkýřku od Jardy Hypochondra, moc díky, holky z finanční úštárny. Zdravím vás, dámy, klaníme se, posíláme a dál, dobrý den, dnes jsem měla krušnou noc, zahrajte prosím song David Guetta, tak to tady bohužel nemám, na vzpruhu taky Danovi do Ameriky, to přeposíláme velmi rádi, moc vám díky. A ještě jedna prosba, dobrý den, přeji do Bontonu, na poslední den v práci, prosím pro mě Martina Mínka o zahrání, díky, a jdu dál od Turba, díky a srdečně zdraví Lenka. Splníme rádi, tady je Jardavi Hypochondr a Šenkýřka.

Díky, já jdu dál. To bylo Turbo tady pro vás na Bontonu v písničkách na přání. Dnes jsme zavaleni. Přáníčky pište na 736 300 888 a mám radost z toho, že tady chodí jedna zpráva za druhou. No, máme co dělat, aby jsme to zvládli do 11. Ahoj, jmenuji se Franta Knecht, prosím o písničku od skupiny Buty, samozřejmě František, samozřejmě připraveno. A dál, dobrý den, Radio Bonton, prosím o zahrání písničky a přijdu o Tevi Hurichové, bude to pro moji kolegyni Ivu, díky a přeji příjemný pracovní den, Petra. Eva Hurichová s Honzou Neckářem, no to je silný kus, tak mám ho tady už za chvilku. Teď Buty a František a vypište dál do 11. hodiny, je to vaše v písničkách na přání.

Já přijdu, Eva Hurychová, Honza Neckář. Mám to rád, tenhle song, po těch letech, kdy mě nejdřív těch prvních 20-30 let nezajímal, ale najednou v roce 2026 jako zjistíte, že to má něco do sebe, že to je démonický. Vy jste si vzpomněli, my budeme hrát dál 22 minut po 10. hodině. Píšete Danovi, to je v pořádku, ale to máme dál ve státech, takže já tady s vámi budu ještě celý příští týden. Daník si to trošku natah na tý Road 66. Tak ahoj, rok s rokem se opět sešel, už tuto sobotu bude startovat 21 tras 59. pochodu Praha Prčice. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro všechny organizátory, hlavně naše skvělé a obětavé trasíře, kteří za jakéhokoliv počasí značí trasy, aby pochodníci nezabloudili, a také pro ně, protože bez nich by to nebylo ono. Předem moc díky přeji vám všem v rádiu a posluchačům. Krásný víkend, Mirka z cukrárny na Letné v Libušíně. No, posíláme velmi rádi.

0: Donovan Mr. Thing, to byl ten Armageddon, který jste chtěli slyšet. Jsme v polovině písniček na přání. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny, kteří mají rádi Abu, je to moje oblíbená skupina, cokoliv od ní, díky moc, Dáša. A další prosba, ahoj Bontone, zahrajte prosím něco hřejivého DJ Boba, když venku máme takovou zimu, díky, a bude to pro všechny moje kolegyně do práce zdravím na Prahu 4. Je tady psáno. No, tak tuším, že bychom si mohli dát to plážové Everybody, to je DJ Bobo, a vy máte chuť, tak pište dál 736 300 888.
1: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen, kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

Super Trooper, to byla ABBA. Na Bontonu budeme hrát taky ke kulatinám, k 60. narozeninám. Dobrý den, Bontone. Zahrajte prosím pro mého Václava, který má o víkendu 60. narozeniny, jeho oblíbenou kapelu Katapult, a bude to jako poděkování za všechno, co pro nás dělá. Díky moc, píše nám Věra. Tak si dáme půlnoční závodní dráhu a dáme si taky skupinu Krištof. Zahrajte mi prosím něco od Krajča a Krištofu, cokoliv. Bude to pro vás za to, že tak hezky hrajete, a pro všechny do práce, ať se jim daří. No, hezká zpráva, taková přející. Dáme Lolitu, to byl první velký rádiový hit skupiny Krištof. A teď Katapult k těm víkendovým 60. narozeninám, půlnoční závodní dráha.

když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Lolita, to byla skupina Krištof, já vás zdravím do celého Česka s písněmi na přání. My si z nich dáme posledních 15 minut, ale tenhle seriál samozřejmě je nekonečný, takže zítra v pátek pojedeme mezi 10. a 11. Dobrý den, zahrajte mi prosím Karola Duchoně, třeba písničku V dolinách, a bude to pro všechny, kteří mají rádi tohohle skvělého slovenského zpěváka, nebo měli rádi, protože už dávno není mezi námi. A pak zdravím na jich Čech, čau Milan. Ne, Tomáš, zdraví, no Tome, rád jsem tě viděl, rád tě uvidím. Zahraj něco, co jsme spolu i s Láďou měli rádi, Oceány například. Moc a moc zdravím, Tome, zdravím tebe taky, posílám to nejlepší od skupiny Oceán. A teď V dolinách, Karol Duchoně.

Oceán naděje, tak zdravíme do Tábora, zdravím Tomá, naviděnou hodně brzy. Máme 8 minut před 11. hodinou, my si dáme taky aktuální počasí, no žádné Monte Carlo to nebude, ale po víkendu nás čeká velké zlepšení, tak i to připomenu, ale teď přání úplně poslední dobrý den, Bontone, zahrajte prosím nějakou pecku od skupiny Kamufláž, to se nám to krásně hodí k těm oceánům. Bude to pro moji kolegyňku do práce a pro vás všechny do rády a hlavně pro našeho nového kolegu Petra. Je tady psáno, tak díky moc, díky za zprávu od Martiny a posílám Love is the Shield. Dáme si Kamufláž, no a zítra jistě 10. až 11. zase písničky na přání, ale my dneska spolu jedeme dál. Míříme k počasí, teď za kapelou Kamufláž.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Jak se nám bude vyvíjet počasí, no tak pojedeme dál podle stejného scénáře. Odpolední teploty maximálně na 16 stupních Celsia. Očekáváme, že bude víceméně polojasno, zataženo místy přehánky výjimečně se objeví bouřky a podobné. To bude zítra, ale přehánky budou přibývat a teploty dál a dál stejné. Tak to bude vypadat víceméně celý následující víkend, ale změna a poměrně razantní by měla přijít v úterý. To by se mělo začít vyjasňovat a v půli příštího týdne už nás čekají teploty kolem 22 stupňů Celsia, ale to jsme daleko. Tak užívejte spolu s Bontonem, za chvilku třeba Falco anebo Reddy Kirken, zítra máma.
0: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Unavené a těžké nohy. Znáte to? Já ne. Používám Vesvein, inovativní přírodní doplněk stravy. Vesvein, podpora žil, díky které zůstanou mé nohy zdravé a vitální. Přírodní výtažky z flavonoidů, ananasu a listnace pichlavého, který přispívá k normální činnosti cévní soustavy. Vesvein, zdravé nohy, aktivní život.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Radio Bonton a Milan Bílek.
1: Příjemné dopoledne, 11. hodina. Bonifác má svátek, vy všechno možná výročí, o tom jsme dali vědět mezi 10. a 11. hodinou a jedeme dál. Já budu zmiňovat výročí slavných. Za chvilku případný důkaz o tom, že letos nás čeká to nejrozpálenější léto, které tady kdy bylo, protože tady El Niño, ale teď pojďme hrát. O 11. třeba Living Next Door to Alice a Chris Norman a Smokey.

0: A Jessica to Say I Love You, a to byl fenomén, to byl Stevie Wonder, kterého jsem připomínal včera, protože včera slavil narozeniny 76. A co je zajímavé, ještě na mě vykoukla jedna informace, která se týkala toho, že když slavil 21. narozeniny, tak to byl rok 1971, tak mu konečně byly vyplaceny peníze, které získala, protože smlouvu podepsal už v 11 letech a on si to všechno psal, kolik vydělal, tak se těšil na to, že mu manažer vyplatí $30 milionů. $30 milionů. A manažer dorazil s tím, že tady má ten krásný vydělaný milion. On mu říkal, že to je málo. On říkal, takhle to vyšlo. Nemám strach, že by Stevie Wonder si v dalších dekádách nevydělal násobně více. Doufám, že se tak stalo. Důležitější je jako samozřejmě spokojenost a zdraví a doufám, že to je i součástí třeba vašich narozenin, které máte právě dnes, 14. nebo se na ně chystáte o víkendu. My si dáme Roy Orbisona, my si dáme za chviličku poměrně velké a razantní oteplení, které nás čeká nejenom po víkendu, ale prý zejména v létě o prázdninách a z muziky Katarína Knechtová. Můj bože.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

Pretty Woman. Roy Orbison, majitel mnoha temných brýlí, napsal tenhle hit už v roce 1964. No a jak známo, druhý dech tomhle songu vdech film s Julie Roberts. Ano, film Pretty Woman, který se jmenoval úplně stejně, rok 1990. Tak máme lehce před půl dvanáctou. Nevím, jak moc dáte na ty dlouhodobé předpovědi o počasí, ale už po několikáté na mě za poslední dny vyskočil článek o tom, že se blíží El Niño, což je prostě nějaký jev, je to nějaké proudění, to tady nebudeme rozebírat, ale co znamená El Niño pro Evropu a Česko? Prý by to letošní léto, které se blíží, mělo být obzvláště teplé, měl by přinést nadprůměrné teploty na velké části kontinentu, hlavně střední a severní Evropy. To znamená, že pro území Česka to může, a důležité slovo může, znamenat vyšší teploty, zvýšené sucho, proměnlivost počasí, no a pak tady vidím taky nadpis, že rok 2026 může být nejteplejší v historii měření, oteplují se nám oceány a taky Středozemní moře je prý neobvykle teplé. Důležitá je věta na konci, ta je vždycky jako velmi, velmi důležitá. Pokud to nevyjde letos, tak prý určitě nárůst globálních teplot může přijít až v roce 2027. Tak to je vždycky s těmi předpověďmi. No, přejme si, ať to není tak dramatické a ať to léto, které nás čeká, už by to chtělo oteplení, je takové milé, příjemné, české, které máme rádi. Za chvilku výročí dnešního dne, teď Dan Landa, Morituri te salutant.

milá, to byl Marek Ztracený s námi pár minut před 12 hodinou před pravým polednem. Kdože dneska slaví narozeniny? David Byrne, 74. šéf kapely Talking Heads, velká slavná postava. Pak taky Nikola Šobichová, která patří do skupiny Holky. Kapela Holky je dál aktivní, spousta velkých hitů v 90. vzpomínáme. Pak je tady ale ještě Iveta Lutovská-Vítová, modelka, nádherná dáma, jak se dívám. No a narozeniny dnes slaví taky slovenská zpěvačka. Ona to byla vlastně velká ikona v té druhé polovině 80. let 20. století. Nejenom na Slovensku, ale i u nás známe ji. Byla to Beata Dubasová a je, která právě dnes slaví narozeniny. Doufám, že v plném zdraví a z radostí svými hity a takovou extravagantní vizáží se stala vlastně už na začátku své kariéry takovým teenagerským idolem a docela jí to šlo i v 90. letech. Také v současnosti prý je svým vystupováním a pěveckým stylem považována za jednu ze největších dam ve slovenském showbiznisu. Já mám radost toho, že tady máme uchovaný tenhle hit, který čas od času pro vás taky hrajeme. Stejně jako další. Bude třeba zpěvačka Pink, Marie Rotrová, to bude muž číslo jedna a teď Ildvold. Ildvold má náladu, atmosféru Michael Jackson.

0: Mademoiselle Giselle a to byl Vašek Neckář na Bontonu.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Počasí bude proměnlivé a v dalších hodinách docela deštivé. Připravte se na to, odpolední teploty se mohou dostat maximálně na 15 stupňů Celsia. Očekáváme přibývání oblačnosti. Zítra vlastně to samé, zítra, tedy v pátek, očekáváme teploty ve svých maximech na 16 stupních Celsia. Bude zataženo na Moravě a ve Slezsku a východě Čech s deštěm na Šumavě k ránu na 1000 metrů déšť se sněhem nebo i sněžení. Tak, co si dáme po 12. Opus Life is Life, dál Erasure. A nebo Police.
1: Radio Bonton a Milan Bílek.
0: Příjemné poledne vám přeji, krátce po 12. hodině, no a za chvilku další lákání na víkend, na ten další květnový, který je před námi. Teď Bonnie Tyler a hit 70. let, hit a heartache.

0: Every Breath You Take, to byly Police se Stingem pro vás tady na stoupení 20 minut po 12. Tady je Bonton, příjemné odpoledne ve čtvrtek, kam a na co zítra, tak dívám se do diáře a zítra se konají taky svatojanské slavnosti na Valis. Ty jsou vlastně oslavou toho nejznámějšího českého světce a Pražana, svatého Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. A pokud byste u toho chtěli být, tak je to přímo v centru Prahy, jak známo, konají se v Praze vždy v předvečer jeho svátku 15. května. No a ty barokní slavnosti na Vltavě mají každoročně pevný scénář, takovéto slavnostní zdobení koní na Hradčanském náměstí, slavnostní mši v katedrále svatého Víta, Václava Vojtěcha. No a pak to je hezká podívaná procesí od katedrály přes Karlův most na Křižanovické náměstí a barokní koncert na vodní hladině řeky Vltavy. Tak to se bude konat, jak se dívám, právě zítra. To znamená, nenechte si to jít, svatojanské slavnosti na Valis, které jsou na programu přímo v centru Prahy. Už za chvíli Opus, podíváme se také na silnice. No a stanici Svět nám tady odspívá Lucie Vondráčková a Radim Flender.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků.

0: Rádio Bonton doprava.
1: Šťastnou cestu vám přejeme, minuta po půl druhé, jak nám to jede, pozor si dávejte na D855 km ve směru z Prahy, tam máme odstavené porouchané vozidlo, očekávejte menší zdržení. Pak tady máme Průhonice, silnice 310, tam probíhá odklízení dvou osobních aut, došlo tam k menší dopravní nehodě. No a nakonec zde jednička 208 km ve směru z Polska, tam došlo k nehodě nákladního vozidla, dvě havarovaná auta, neprůjezdná zpevněná krajnice a právě teď probíhá vyšetřování dopravní nehody. A i co vám něco podobného samozřejmě vyhne, šťastnou cestu vám přejeme tím dnešním polojasným odpoledem, jak se dívám. Za chvilku Mik 21 Erasure a teď Miluji tě, tady je Lucie Bílá.

traktorem a MiG-21 tady na Bontonu o víkendu. Co bude sledováno, já si myslím, že ten pochod, který byste zmiňovali už taky v dnešních písničkách na přání, myslím, že to byla jedna z organizátorek, tak velký nával by měl být určitě o víkendu v obci Prčice na Příbramsku. Zmiňovali jsme to, je to ten 59. ročník slavného pochodu Praha-Prčice, ovšem i s jinými startovními místy, než jen v české metropoli. Podle organizátorů bude tradičně vysoká účast a některé trasy už jsou zaplněné registrace. Každopádně dobrou zprávou je, že vlaky budou posilovat taky jednotlivá spojení. Tak já vám přeji, abyste se na místo dostali včas, aby vás to moc nebolelo, no abyste ušli to, co už ujít samozřejmě chcete. Abyste si to užili, ten den, ten pochod, který vás čeká, ať vám hlavně taky klapne počasí. To já připomenu o 13. hodině, jaké nás čeká o víkendu, zejména to už nás zajímá, takhle ve čtvrtek odpoledne. Za chvilku Felicita, David Dale, teď Iveta Bartošová, Když láska schází.

0: Dia ACO, to byly Otavan o 13. tady na Bontonu. Tak počasí, jaké nás čeká?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Dnes to bude takové proměnlivé, zatožené, oblačné, od každého kousek. Srážky budou zejména na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle bouřky, těch moc nebude. Odpolední teploty 16 stupňů ve svých maximech. No a dále, tak v noci na pátek bude převážně zataženo a na Moravě a ve Slezsku bude na většině míst déšť přes den. Pak zítra bude většinou oblačno a srážky budou během dne postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra před víkendem na 15 stupních Celsia. Já pro vás mám share 13. Dáme si Kylie Minogue. A nebo Miraja.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Rádio Bonton a Milan Bílek.
0: Hezké odpoledne po 13. vyrazíme do kina, protože čtvrtek je dnem filmových premiér. No a ty premiéry, to jsou víceméně filmy pro fajn šmekry, tak za chvilku přidám víc. Teď Petr Kotval, Čer, anebo Karel Zich a jeho zánovní vůz.

0: Locomotion, a to byla Kylie Minogue tady na Bontonu. Příjemné odpoledne vám přeji, tak máte to rádi v kině. Rádi chodíte na dobré bijáky. Ode dneška jich máme v českých kinech zase o něco víc. No a dnes by to byly takové filmy pro fanšmekry, jak se dívám. Mezi nimi nechybí třeba americký hudební dokument Iron Maiden, to bude dobré, Burning Ambition. Dále nové zpracování literární klasiky Farma zvířat a nebo islandský poetický snímek Co nám zbylo z lásky, což možná bude jako trochu dohloubky, ale pokud to máte rádi, tak proč ne. No a můžete vyrazit samozřejmě také na ty největší hity, které v Čechách máme pro tento týden a vypadá to, že v čele návštěvnosti bude i po tom následujícím víkendu film Michael, který se samozřejmě týká života slavného Michaela Jacksona. Tak pokud vyrážíte do kina, ať vás to baví, za chvilku Dara Rollins, Jennifer Rush a taky Slza a Bouře.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexico jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

Když nemůžeš, tak přidej. Tutovka Miraj na Bontoru po půl druhé do odpoledne polojasného, tak by to mělo vydržet ještě následujících pár hodin. Tak máme tady zase trošku výlet do té hudební minulosti, rok 1983 a polovina května, a všichni byli úplně vedle z jedné kapely, která měla takový hezký název, jmenovali se Spandau Ballet a vydali své první album, vlastně úplně jediné, a tam měli obrovský hit, který přežil a přežije dekády a staletí. Ano, bylo to true, titulní skladba strávila celé 4 týdny na prvním místě britské hitparády, což byla svého času obrovská událost. Mezi další hity patřil třeba song Gold, případně Lifeline. Jinak, čím byli zajímaví, no tak Spandau Ballet na rozdíl od těch čistě elektronických kapel vsadili taky na živé nástroje a soulový nádech a uměli spojit taneční pop s elegancí a emocemi, a vedle kapel jako Duran Duran nebo Culture Club patřili k tomu nejdůležitějšímu, co britská popová scéna 80. let vlastně nabídla. Jakoby to nestádlo. True, Spandau Ballet, jejich životní hit, který jsme si tady připomněli. Díky albu, které vyšlo v roce 1983, 14. května. Tak hezké odpoledne vám přeji, posílám Jaromíra Nohavicu a teď Listen to Your Heart, jsou tu Roxette.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi Limanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Malá premiéra, to byla Petra Janu, chvilku před 14. na Bontonu.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Také počasí nás čeká zítra. Zítra v pátek to bude podobné tomu dnešnímu, teploty maximálně na 15 stupních Celsia, no a zítra ráno a dopoledne zataženo, Morava, Slezsko a v jeho východní polovině Čech s deštěm a pak odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky výjimečné bouřky. Podobné to bude také v sobotu, v neděli a úplně jiný ráz nabere počasí po víkendu, zejména od úterý, kdyby se mělo projasnit a teploty by se měly šplhat nad 20 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Milan Bílek.
0: Příjemné odpoledne vám přeji, co je událostí dnešního dne, tak jsou to dluhopisy republiky, které si ode dneska můžete koupit, víc vám o nich povím už za chvilku, včetně možného zhodnocení. Teď vám posílám Ivana Hlase, bude Gazebo, anebo je tu Abba, je tu Hany Hany.

0: One Moment in Time, to byla Whitney Houston na Bontonu. Tak co bude hlavní událostí v těch dnešních večerních zprávách na televizních kanálech? Já si myslím, že to budou ty dluhopisy, což je dneska taková důležitá zpráva, která proběhla internety. Ministerstvo financí si po pár letech totiž chce půjčit od nás, občanů, a nabízí nám státní fixní dluhopisy. Kdyby náhodou k dispozici bude taky protiinflační dluhopis a nově krátkodobý flexibond. Tak jak to vypadá? Aktuálně tři druhy státních dluhopisů. První z nich, fixní státní, má splatnost 5 let a nabídne výnos do splatnosti 4,5% ročně. Tak můžete počítat a můžete přemýšlet o tom, jestli vám to za to stojí. Už za chvíli Chris DeBarg, taky Xindlix, a rád vám připomenu Hitleho Sayera When I Need You.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: německé kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

In Red, to byl Chris de Burgh před půl třetí na odpoledním bontonu. Teď vyrazíme za seru těch 70. let. Já tady koukám na další hit, který si takhle v půli května v roce 1977 razil cestu nahoru. No a dotáhl to úplně nejvýše, protože tenkrát se počítalo s tím, že kdo je první na hitparádě, tak je to fenomén. Ono to vyšlo a vyšlo to v případě krásné, nádherné balady, kterou zpíval Leo Sayera. Byl to hit When I Need You a byla to píseň, kterou napsal Albert Hammond a dostala se na první místo tehdy v britské hitparádě. No a text tohle songu je o blízkosti na dálku a mistr zpívá, když tě potřebuju, tak mi stačí jenom zavřít oči a mám tě. Tenhle hit není přespívaný emocemi, je to jemná, klidná balada, stojí hlavně na melodii a výjimečném hlasu Leo Sayera. Chlapíka, který měl svůj největší hit právě v roce 1977 a byla to právě tahle balada. Každé správné rádio, a to my jsme, má samozřejmě ve svém playlistu a čas od času se nám tady taky objevuje, tak se těšte, já se budu těšit s vámi, až se nám tady objeví v celé kráse, úplně celá. Tak dál si dáme Tomáše Kluse, bude ADA na rozčení Reaction, anebo Marek Ztracený, a tady je pro jistotu další odpolední balada Ztrácíš.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš níčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to při steku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé

pontonu Nina, tedy hit Tomáše. Kluci, máme 8 minut po půl třetí. Vytrvejte, zůstaňte dál po 15. hodině. Tady máte jako vždycky dobře naladěnou Markétu Majerovou. No a já se na vás budu těšit opět zítra, protože 10. a 11. hodina a navíc pátek, tak to budou songy na přání. Tak přemýšlejte o tom, komu udělat radost, komu zahrát píseň a koho klidně vyprovodit na víkend. O 10. hodině se o to začnu starat opět zítra v pátek. Tak přeji hezký zbytek dnešního dne. Tady je Celine Dion a My Heart Will Go On.

0: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
1: Volkswagen. ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Edo, zase mám tak těžké nohy.
3: V lékárně jsem koupil Vesvein.
2: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
3: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
2: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
4: Radio Bonton a Markéta Majerová.
5: Krásné čtvrteční odpoledne vám přeji. Už máme 14. května, svátek slaví Bonifác, končí nám ledoví muži a když se podívám na to, co se bude konat třeba zítra, tak se můžeme zapojit do akce Zelený ještět, tedy do úklidu sjezdovek před letní sezónou. A pozor, je to s novinkou. A taky zítra začínají dračí lodě v Praze. A to je vždycky úžasná zábava, tak na to se za chvilku taky podíváme. Ale nejdřív muzika, takže kdo nám tady stojí ve frontě, už se na to dívám, Eurythmics, Činasky a začíná Barry White. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: dne vám přeji. Pokud rádi dobrovolničíte, tak už zítra začíná velká dobrovolnická akce, při které se tradičně uklízí okolí Ještědu. Letos se přidá ještě něco navíc. Aktivní obnova krajiny formou sázení stromků. Takže nejenom, že pomůžete vrátit tomu místu tu, řekněme, přirozenou krásu, ale ještě po sobě zanecháte stopu, která poroste desítky let. Mohou uklízet jednotlivci, mohou uklízet školní party, kolektivy a vlastně se pořád hledají až do samého startu, který bude zítra. Jednotlivci a menší skupiny, které jsou ochotny přiložit ruku k dílu a prostě pomoci s výsadbou nové zeleně. Takže jestli se vám chce, najděte si na internetu akci Zelený ještě, přihlašte se, pomozte a já vám za to děkuji a taky vám za to zahraji. Hnedle medle budou tady No Name. Hezké odpoledne.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 tisíc korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 tisíc korun. UniCredit Bank.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: německé kvality. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

Norisová na rádiu Bonton, příjemný čtvrtek vám přeji. Zítra už je pátek a zítra začínají závody na dračích lodích v Praze, na Vltavě. Každoročně se mohou zapojit sportovní, amatérské, ale i firemní posádky na standardních a taky na malých lodích. A výjimečný tento festival je, že se jedná o nejstarší závod dračích lodí svého druhu na území naší republiky. Nevím, jestli jste to někdy viděli, já ano, a musím říct, že největší zážitek je, když ty stovky pádel najednou, de facto najednou, se zanoří do té Vltavy a prostě jí čeří. Je to strašně fajn, opakuje se to každý rok a neomrzí se na to koukat. Takže ať už jste někdy byli, nebo jste nikdy nebyli, tak od zítřka do neděle v Praze na Vltavě Prague Dragon Boat Festival. Nebojte se, ty dračí lodě na té řece uvidíte, takže určitě trefíte. A doufám, že k nám teď trefí Rod Stewart. Hezké

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Radio Bonton a Markéta Majerová.
7: Krásné čtvrteční odpoledne vám přeji. Čtvrtek je malý pátek a v pátek se už určitě spousta z vás vrhne na své zahrádky, balkony a budete sázet rajčata, papriky a bůh ví co ještě. Já jsem si teda všimla, že poslední 14 dní na internetu je nepřeberné množství rad, jak správně zasadit právě ta rajčátka nebo papriky. Takže já jsem z nich některé ty rady vybrala. Schválně, jestli je používáte, já teda nepoužívám vlastně žádnou a zdá se, že je to velká škoda. Ale kdybych použila všechny, tak se k samotné výsadbě nikdy nedostanu. Tak nic, tomu se budeme věnovat až za chvilku, protože teď je tady Erik Carmen, Petr Kolář nebo Petr Novák. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Bonton, krásné čtvrteční odpoledne. Nasaďme si zahradnické rukavice a pojďme do díla. Budeme se věnovat výsadbě rajčat a paprik, protože s těmi radami, co všechno přidat do těch jamek, těm sazeničkám, se doslova roztrhl pytel. Já se budu věnovat takovým těm domácím radám a domácím trikům, jako například přidávat nasekané kopřivy. Tak, prý ano, ale musíme je promíchat s půdou, aby se ty kopřivy přímo nedotýkaly těch kořínků, protože jinak je spálí tak, jako spálí nás. Taky nesmí být už jako ovadlé nebo nahnilé ty kopřivy, protože by nám zanesly spoustu věcí, které nechceme do půdy. Dalším typem, který se nepřetržitě opakuje, jsou vaječné skořápky. Tak ta rada je taková napůl, protože ty vaječné skořápky, prosím vás pěkně, nejdřív musíme dobře usušit, rozdrtit, pak se rozkládají rychleji a celé to stejně trvá jako docela dlouho. Není to okamžitý efekt, takže dlouhodobě ano, ale jestli si myslíme, že nám to zachrání ty rostlinky na začátku, tak nezachrání. Další domácí rada se týká cibulových a česnekových slupek. Tam platí to samé, co u kopřiv, musíme to nejdříve smíchat s půdou, aby se nám přesně nedotýkaly kořínků. A pak mě zaujaly banánové slupky. Nejdřív teda si musíme ty slupky nasušit, nebo z nich můžeme připravit výluh. To je strašného starání se kolem těch rajčátek a paprik, to je růza. Ale když se vrátím k těm banánovým slupkám, tak ty ano, lepší jsou sušené, nastříhané nebo nalámané na menší kousky. Když je tam dáme čerstvé, tak se rozkládají pomaleji, lákají hmyz, nebo mohou zahnívat. Je to všechno do kolečka. Ať k těm kořínkům vašich rajčat a paprik přidáte cokoliv. Hlavně, ať vám to funguje, ať vám to roste, ať vám to žádní škůdci nezahubí. Já už se těším, já budu zítra sázet jako divá. Teď tady bude jako divý Kája Gott. Krásné odpoledne.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

Příjemné čtvrteční odpoledne vám přeji. Podíváme se na dnešní oslavence a těmi jsou Bonifácové. Tak milí Bonifácové, proti kolegům, ledovým mužům, pankrácům, ti jsou mezi námi jenom 4, serváců je 5 a vás je 65. To už je řádně silná skupina, samozřejmě v porovnání s pankráci a serváci. Vy milujete adrenalinové záležitosti. A není prý vůbec divu, protože ve vás je spousta neklidné energie, kterou prostě potřebujete někde vybít. A v mládí prý poletujete životem jako včelka, která tak hledá, co jí kde nabídnou. Teprve v pozdní dospělosti se usazujete a soustředíte se na svoji budoucnost. Ale není kam spěchat. Vy potřebujete ke spokojenému životu hlavně kvalitní materiální zabezpečení a citově vyrovnané vztahy. Tak milí Bonifácové, ať to máte, jak to máte, tak dneska si parádně užijte svůj svátek a všechno nejlepší.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutálená, jak drobná mina.

0: Mediamarkt pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Radio Bonton a Markéta Majerová.
9: Příjemné čtvrteční odpoledne s datem 14. května vám přeji. Dneska má svátek poslední z ledových mužů Bonifác, takže už by nás mělo čekat jenom teplo teplíčko, alespoň v to doufám. A zrovna se tady dívám na informace o tom, proč nemáme jídlo nikdy ohřívat v plastové krabičce. Aha, kolikrát to děláte, protože spěcháte? Kolikrát si ho nepřendáte na talíř? Tak za chvilku se podíváme na to, co si tím můžeme způsobit. Ale teď tady vidím olympiky, Shakiru a začne Hanka Zagorová s Petrem Reskem. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Marika Gombitová na Rádiu Bonton, příjemné čtvrteční odpoledne. A teď už budou v hlavní roli mikroplasty. Jak tady vidím, tak stačí si prý vyprat oblečení, ohřát jídlo v plastové krabičce v mikrovlnce nebo krájet maso na plastovém prkénku a do prostředí se uvolní obrovské množství mikroplastů. My to následně vdechneme, sníme nebo vypijeme. A co nám ty mikroplasty dělají? Dělají nám spoustu věcí, ale mohou mít třeba vliv na rozvoj autoimunitních onemocnění. A v domácnosti, kde trávíme hodně času, bychom se měli snažit nahradit umělé materiály přírodními. A není to jenom o tom prkénku v kuchyni. Týká se to i koberců, závěsů, povlečení. Já už to vidím. Můžeme o nadcházejícím víkendu zkontrolovat, z čeho všeho se skládá to, čím se obklopujeme, zjistit, co všechno nové bez mikroplastu potřebujeme, pak na to začít vydělávat a šetřit. Ale to, čemu se můžeme vyhnout hned a nestojí nás to žádné peníze, je přendat si z plastové krabičky jídlo na talíř a až pak si ho ohřát v mikrovlnce, když už musíme, a nekrájet na plastovém prkénku. Když si pro doma projdeme ty kuchyně, tak určitě nějaké to staré dřevěné někde zašoupnuté najdeme. Já to teda vyzkouším a pro vás tady teď budu mít Anuka. Hezké odpoledne.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Hezký den s rádiem Bonton.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

uletělo. Nezbývá, než se začít pomalu loučit. Markéta Majerová vám přeje, ať si užijete večer podle svých přání a plánů. Když to náhodou neklapne, tak nesmutněte, třeba klapne zítřek. A zítra se na vás budu ve 3 hodiny zase těšit a teď vás tu nechám ve společnosti například kapely Roxette, vidím taky Elány nebo Mike and the Mechanics. Tak příjemný podvečer a večer s Bontonem.

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel značek Cupra a Seat pro Českou republiku, pan Tomáš Navrátil. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Značka Cupra i Seat je součástí koncernu Volkswagen a vy máte obrovské zkušenosti. Vy jste doslova projel celý svět. Co vám to dalo?
2: Co mi to dalo je zásadní věc, vlastně navnímat různé kultury. Já jsem měl na starosti otvírání trhu pro značku Cupra a to vám dá jednu z důležitých věcí, že vlastně nemůžete uvádět značku Cupra na každém trhu tím samým systémem nebo metodikou. Důležité a zásadní je se vždycky přizpůsobovat kulturám, ve kterých ty vozidla uvádíte.
1: Já bych připomněl, že máte zkušenosti z Barcelony, z Jižní Ameriky, z Blízkého východu, Afriky, Asie a Pacifiku. Tam by mě zajímala možná ta Afrika. Jaký je rozdíl mezi Afričanem a Čechem?
2: Je poměrně zásadní. Pokud to vemu z toho nákupního procesu, tak se odlišuje velmi. Protože v afrických zemích to vozidlo je nástroj k té mobilitě. To znamená přesunu těch lidí do práce za svýma koníčkama a tak dále. To z toho důvodu, že ta veřejná doprava není dobře rozvinutá. A proto oni potřebují mít vozidlo, aby se pohybovali za těma jejich aktivitama.
1: Závěrem bych měl říct, že připravujete letos další akci, kterou uvedete nový model od Cupry a bude na podobných místech jako v loňském roce, to znamená u Karlova mostu, ale z druhé strany.
2: Je to tak, my chceme pokračovat netradičním uváděním nových modelů, tentokrát Cupra Raval, a chceme to uvést kousek od Národního divadla na Smetanovo nábřeží a budeme uvádět formou, kdy přivezeme poprvé do České republiky plovoucí padl.
1: Já bych jenom připomenout, že padl je vlastně něco jako lehčí tenis.
2: Je to lehčí tenis, který je na menším kurtu, který má vlastně skleněné strany.
1: Kde vznikl padl?
2: Padl vznikl v Mexiku, ve městě Acapulco.
1: Já vám děkuji za rozhovor, možná ještě slovo na závěr.
2: Rád bych na tuto akci pozval všechny Pražany. Pokud budete mít čas mezi 11. až 15. květnem a budete poblíž Smetanového nábřeží, přijďte se podívat, je to něco netradičního, co ještě v České republice nebylo.
1: Já to ještě upřesním, je to mezi Karlovým mostem a mezi Národním divadlem, po pravý straně, když jdete od Národního divadla. Já vám děkuji za rozhovor, přeji hodně úspěchu, ať se vám daří a nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: V dnešní Business Party si se mnou povídal ředitel značek Cupra a Seat pro Českou republiku, pan Tomáš Navrátil.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Bonton.
1: 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch do loudí, už nechte dalších průtahů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Hmolka. Policie zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele pouterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Uchazeči o studium středních škol se už v pátek oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Přihlášky do druhého kola přijímaček se pak budou podávat do 25. května. Ukrajinský velitel bezpilotních systémů Robert Brovdy navrhl způsob, jak v dohledné budoucnosti zlikvidovat Rusy. Podle něj by stačilo, kdyby většina posádek měsíčně zabrala 10 okupantů. Útočník Chory obdržel od disciplinární komise LFA trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Sarensena. David Doudira si nezahraje 3 zápasy. Nejvyšší trest dostal David Moses za surovou hru na Petra Hodouše 8 zápasů. V pátek nás čekají přehánky, výjimečně bouřky, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vyšam?

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovaného na konec příštího týdne ustoupili. Policie zveřejnila záznam z kamery, ten zachycuje útěk pachatele pouterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů. Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Maďarsko si předvolalo ruského velvyslance kvůli rozsáhlému útoku ruských dronů na Ukrajinu. Jde o příklad obratu ve vztazích s Moskvou, který nastartovalo zvolení premiéra Pétera Maďara. Kluby hokejové extraligy plánují od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy sami a prodávat je po jednotlivých balíčcích, nikoli jako jeden celek. A v pátek bude v Čechách oblačno, přehánky čekejme výjimečně také bouřky, nejvyšší teploty na našem území 11 až 15 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Hmolka. Policie zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele pouterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Uchazeči o studium středních škol se už v pátek oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Přihlášky do druhého kola přijímaček se pak budou podávat do 25. května. Ukrajinský velitel bezpilotních systémů Robert Brovdy navrhl způsob, jak v dohledné budoucnosti zlikvidovat Rusy. Podle něj by stačilo, kdyby většina posádek měsíčně zabila 10 okupantů. Útočník Chory obdržel od disciplinární komise LFA trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Sarensena. David Doudira si nezahraje 3 zápasy. Nejvyšší trest dostal David Moses za surovou hru na Petra Hodouše 8 zápasů. V pátek nás čekají přehánky, výjimečně bouřky, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů.